Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, kdy

0: Přerově či na tropickém ostrově. Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz a naši mobilní apku.
1: Radio Hana.
0: Přejeme neděli na jedničku.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou zamračeno. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 9 až 12 stupňů. Bio je na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž a kvalita ovzduší je taky dobrá. A pozitivní zprávou určitě je, že sucho nehrozí, protože nás čekají další srážkové vlny. A to i v neděli.
0: Hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Haná uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Tak si to střáhnem do Olšan, v tímto případě na Šampersko. Možná to nevíte, ale mají to svoje hore Če horo. Jak se to vezme? Oficiálně se masiv nad Olšanama jmenuje Olšanský hore nebo Olšanská hora. Místo se ale zkráceně říká na horách. Je to zároveň nejvýš položené bod Olšan, skoro 600 metrů nad mořem. Na samotném vršku je kamenná kapla svatého Martina z 30. let minulého století a vedle turistická chata. Místo sice patří k Olšanům, ale lepší je vyrazat z horních stadének, odkáď vás sem dovede křižová cesta. Mrknout tím do kalendáře zjistíte, že Martina je 11. listopada, takže kolem toho data se sem můžete vedat aj na pouť pod šarým nebem. Na Olšanský hore je to od autobusa v horních stadénkách tak 3 kiláske. To se dá zmáknout.
0: Hanácká chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Ono se neříká nadarmo,
2: že to nejlepší na Hané je zadarmo.
3: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, děl z toho nervy, tak začal bé.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zazpíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne, čeku, prostě, že to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádný

0: Videl som ťa na YouTube. V tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho,
1: Ale fakt, tam strašně čím.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: Ale co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
2: Omlouvám se za ty grny.
0: Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoh.

0: že jste sem dnes přišli uctít památku mého manžela.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
3: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
4: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
5: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
3: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
5: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím jako z téhle jednotky vyslat na Miramar.
3: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
6: Kikiriki!
7: Čau, štístko.
8: Jak je?
7: Víš, že jedeme na dovču?
3: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
9: Snad to tam bude dobrý.
3: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
10: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
3: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
11: It was always about the band.
12: Just with you through thick and thin.
2: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
3: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Boskovice, Blansko.
0: Nejlepší hudební výběr. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, máte tolik plánů, že nevíte, kam dřív skočit. Býci, vy nedělejte nic náročného. Blíženci, o potěšení ze života se postarají vaši potomci. Raci, jisté věci dáte do pořádku. Lvi, užívejte si dál jarní restart. Pany, není nutno stresovat, zachovejte klid. Váhy, vy se vyhýbejte rizikovým sportům. Štíři, dopřejte si nějaký ten společný čas s rodinou. Střelci, pokud jste zamilovaní, všechno bude zalité sluncem, i když prší. Kozorozi, umíte se bavit, takže na splíny není čas. Vodnáři, držte se při zemi a zbytečně neriskujte. A co mi ryby? Naše vtípky prý budou někdy ostřejší než žraločí zub.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: Klubové novinky Rádia Hana. Peníze létají éterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesil

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou zamračeno. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 9 až 12 stupňů. Bio je na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž a kvalita ovzduší je taky dobrá. A pozitivní zprávou určitě je, že sucho nehrozí, protože nás čekají další srážkové vlny, a to i v neděli.
0: Hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Vedat se k mořo a předtím orazet sotva pár kilásku, to je pro sachozemce frajeřena. Ale přece, stačí varazet do Skalečka na Přerovsko, kde má svoje muzeum mořeplavec a stavitel za oceánské hlodi Tomáš Vitek. Byl sice rodilé Brňák, ale ze Skalečka pocházela jeho mama a sám měl s dědinou spojené kos života. Původně strojní inženýr se na moře dostal pod vlajkou československé námořní plavbe v 70. letech a dotáhl to až na strojního důstojníka. Po letech na moře se začal věnovat stavbě zaoceánských korábů pro nás i zahraničí. Na plavbách za ten čas nacvakal i tisíce fotek a dovezl hromado suvenirů. Z návštěvy muzea Tomáša Vitka ve Skalečce nevendo na prázdno ani maloši. Můžo si toť složit aj zkouško námořníka.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt, už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
10: Velká Morava Fest Přerov 2026 je

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmu. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
3: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
4: Nedraždi mě, Maverick, jsi nedisciplinovaný pilot.
2: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
4: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z týhle jednotky vyslat na Miramar.
2: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
5: Kikiriki!
6: Čau, štístko.
7: Jak je?
6: Víš, že jedeme na dovču?
2: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
8: Snad to tam bude dobrý.
2: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
9: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
2: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
10: It was always about the band. Just with your through thick and thin.
1: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas Olomouc. Děkujeme.
2: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
11: Dobré ráno na Haná.

0: bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vždycky víme, co se děje, s námi máte přehled. Připomínáme, že do 14. června pokračuje Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Úžasné divadlo fyziky zavítá už 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu a pokud bude příští pátek hezké počasí, nezapomeňte si přibalit i piknikovou deku. Nový časový plán má rekonstrukce mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Staveniště už je předané zhotoviteli a vznikne tu lávka pro pěší. 1. června pak začnou hlavní práce. Po novém mostě bychom se měli projet letos v prosinci.
0: Sport.
2: Jak víme, česká fotbalová reprezentace bude hrát po 20 letech na mistrovství světa a fotbalová asociace zveřejnila na svém webu předběžný seznam 54 hráčů, ze kterých bude vytvořena konečná nominace na turnaj. Jak píše Report.cz, v širší nominaci je i 5 fotbalistů olomoucké Sigmy. Brankář Jan Koutný, obránce Matěj Hadaš, záložník Michal Beran a útočníci Jan Kliment a Václav Sejk. Národní tým se sejde k závěrečné přípravě na mistrovství světa ve čtvrtek 20. 8. května.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál většinou zamračeno. Jinak o tomto víkendu naměříme nejčastěji 9 až 12 stupňů. Bio je na jedničce, což je ta nejmírnější zátěž a kvalita ovzduší je taky dobrá. A pozitivní zprávou určitě je, že sucho nehrozí, protože nás čekají další srážkové vlny. A to i v neděli.
0: Víkend společně.
1: Rádio,
0: nejlepší hudební výběr.

0: kapela Kryštof a pohodové ráno s Rádiem Haná. Zdravíme všechny naše ranní ptáčata. Už za chvíli vám přineseme tipy, co můžete dneska podniknout, ale teď chystáme Celine Dion, Taylor Swift a samozřejmě nás znamenou horoskopy s květinou.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Haná.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, máte tolik plánů, že nevíte, kam dřív skočit? Víci, vy nedělejte nic náročného. Blíženci, o potěšení ze života se postarají vaši potomci. Radci, jisté věci dáte do pořádku. Lvi, užívejte si dál jarní restart. Pany, není nutno stresovat, zachovejte klid. Váhy, vy se vyhýbejte rizikovým sportům. Štíři, dopřejte si nějaký ten společný čas s rodinou. Střelci, pokud jste zamilovaní, všechno bude zalité sluncem, i když prší. Kozorozi, umíte se bavit, takže na splíny není čas. Vodnáři, držte se při zemi a zbytečně neriskujte. A co mi ryby? Naše vtípky prý budou někdy ostřejší než žraločí zub.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Haná.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Rádio Haná.
2: Dobré ráno.

0: ale já si myslím, že nás to neodradí a stejně někam vyrazíme. Na Svatém kopečku v Zoo dneska slaví den rodiny, čekají vás hry, karneval a komentované krmení. Pokud máte raději tekuté radosti, na Poděbradech už se chladí regionální speciály na lokálním beerfestu a pro milovníky romantiky na zámku v Čechách pod Kosířem vystavují ikonický obraz Josefína od Josefa Mánesa. Vypadá úchvatně a vám to v zámeckých zahradách bude slušet minimálně stejně tak. Tak užívejte ráno s námi, za chvíli už Duffy ATC nebo No Name.
1: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
4: Tohle je rádio.

0: Scarf a nedělní ráno s Rádiem Hana, kde se teď mrkneme na mistrovství světa v ledním hokeji, konkrétně na včerejší utkání.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Včerejší večer na mistrovství světa v hokeji byl plný překvapení. Češi poprvé na mistrovství světa prohráli se Slovinskem a dalším překvapení čekalo na některé diváky při pohledu na jméno slovenského brankáře. V brance totiž stál Lukáš Horák, jméno, které zní vyloženě česky. Jak se vlastně stane, že český brankář obléká dres jiné země? Lukáš Horák získal slovenské občanství teprve loni. Za Slovensko

0: nechat utéct.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Tady je Rádio Hana.

Kapela Queen vám z Rádia Hana hraje také na Olomoucko, Litovelsko nebo Uničovsko. Všude tady se podíváme ve zprávách v Litovli a v Uničově. Budeme mít totiž nově sdílená kola.

0: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol. V Uničově jich je k vypůjčení 40.
1: Místní rádio. Místní zprávy.
3: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
1: Sport.
3: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
1: Počasí.
4: Zamračený víkend pokračuje, ale aspoň se můžeme těšit na ten příští. To meteorologové předpovídají sluníčko a až 25.

0: dopoledne kolem 12 až 15 stupňů. Zítra by už mělo být o pár stupňů tepleji a přeháňky jen ojediněle. Na ranních cestách pozor na policejní hlídku, ta na vás číhá v ulici, nádražní, v obci, na Pajedla. A pozor si musíme dát i v Prostějově. Tady na ulici Průmyslová hlásíte menší kolonu, zhruba tak na 5 minut.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: probouzí do nového dne, do neděle s datem 17. května. Tak dobré ráno a dobrou chuť k snídani. Pojďme se mrknout, co dneska slavíme.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Dneska je to pořádná narozeninová sešlost. Slaví zpěvák a tanečník Jiří Korn, fotbalový elegán David Jarolím a éterická zpěvačka Eňa, která má půlku latiny. A je tu i horolezec Leopold Sulovský. Určitě si vzpomenete, jak 17. května v roce 1991 zdolal Mount Everest. Ať už máte v plánu výšlap nebo radši pohodičku, dál si s námi užívejte neděličku.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Tohle je Rádio Haná.

festival divadelní Flóra. Takže užívejte neděli s námi, ať už jste kdekoliv. Na cestu vám pošleme Michaela Jacksona nebo Lost Frequency.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Rádio Hana, Skyrock i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
3: pro váš lepší hudební výběr.
2: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu
3: z Google Play a Apple Store.
2: Stahujte,
3: poslouchejte,
2: užívejte.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
5: 14. ročníku festival.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
4: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
3: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: vyhodíme tipy, kam vyrazit a teď navíc ještě s Lukášem vyrazíme na Sovinec.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně. Ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například tři nové výstavy. Jedna i začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května. No a třetí pak na začátku června. To bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým nákladem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzádnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a ať se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou. Rádio Hana. Nejlepší

0: Sú tu správy, počasí i doprava.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na zprávy. V Olomouci odstartovala divadelní Flóra. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
5: Snažíme se, aby byl program divadelní Flóry co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
4: Říká ředitel divadelní Flóry Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Je to potvrzené. Úterní znečištění řeky Moravy u Otrokovic a Kroměříže způsobily ropné látky. Dostali se do ní nejspíš výplachem z kanalizace, píše i dnes.cz. K úhynu zvířat v souvislosti s havárií nedošlo. Nečistoty odstraňují hasiči. Policisté již mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Relikvii patronky rodiny vzal pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí v úterý večer. Ve čtvrtek policie zadržela 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže.
2: Sport.
4: Další utkání v první baseballové lize čeká olomoucký tým Skokanů. Odehrají dvě utkání proti Olympii Blansko. Střety klubů z našeho regionu, které se budou hrát v Blansku v areálu Strawberry Field, jsou v plánu během nedělního odpoledne.
2: Počasí.
0: Tropy v půlce května.

stupňů, takže se rozhodně přioblečte. Místy ještě může i sprchnout a po celý den čekáme zataženo. Sluníčka si moc neužijeme ani zítra. Do práce si ještě raději taky nachystejte deštníky a počítejte s teplotami do 17 stupňů. Na víkendových cestách pozor na policejní hlídky. Jedna stojí mezi obcemi Babice a Spytihněv.

0: mezi Valašským Meziříčím a obcí Bystřička.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Radio Hana.

23. května do 7. června. No a soutěž je velice jednoduchá, stačí jít na náš Facebook a pod komentář, kde se ptáme, co o víkendu děláte, napsat nějaké vaše plány nebo váš tip na to, co můžeme v

potom vybereme jednoho z vás, kdo dostane 4 vstupenky, to znamená vstupenku pro celou vaši partu nebo pro celou rodinu na Živé pasti na Flóře. Tak se zapojte do naší soutěže na Facebooku a dál poslouchejte ten nejlepší hudební výběr. Anastasia, Survivor, ale teď Alef Arben.

0: Večer pak v Olomouci ovládne divadlo. V Tramtárii dávají skvělého Boha masakru, v Redutě Syrana a Moravské divadlo láká na operu Toska. A pozor, dneska můžeme vyrazit i na Hrad Sovinec, na kolotoč Prima pohádek a neb Den dětí na Zakletém hradě. Tak ať už budete podnikat cokoliv, laďte u toho Radio Haná. Ten nejlepší hudební výběr pokračuje za chvíli Eva Farná a samozřejmě vyrazíme také na výlet s našimi furtovníky v hanáčtině. Tak držte vlny.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože dnes se slaví 750 let.

0: Někdo ale nechce mít pohodu celý den a rád by někam vyrazil. To není problém. Na Hané můžeme totiž klidně i nahoru.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Tak si to strhnem do Olšan, v tomto případě na Šampersko. Možná to nevíte, ale mají to svoje hore Čehoro. Jak se to vezme? Oficiálně se masiv nad Olšanama jmenuje Olšanský hore nebo Olšanská hora. Místo se ale zkráceně říká Na horách. Je to zároveň nejvýš položené bod Olšan, skoro 600 metrů nad mořem. Na samotním vrško je kamenná kapla svatého Martina z 30. let minulého století a vedle turistická chata. Místo sice patří k Olšanům, ale lepší je vyrazit z horních stadejenek, odkáď vás sem dovede křížová cesta. Mrknout tím do kalendáře zjistíte, že Martina je 11. listopada, takže kolem toho data se sem můžete vedat aj na pouť pod šarým nebem. Na Olšanský hore je to od autobusa v horních stadenkách tak 3 kiláske. To se dá zmáknout.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
3: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
4: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: Pískej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

0: Roxana a její Wild Dances na Rádiu Haná. Už ale budeme tancovat jenom podle vás. Po desáté odstartujeme náš víkendový jukebox a až do oběda vám budeme hrát na přání.
1: Hit

0: Teď ale vyrážíme do Olomouce. Tady nás čeká nová socha z písku. Radio Haná je 957.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Sehnali jsme pro vás další informace. Podíváme se do Olomouce. Tradice pískových soch u radnice v Olomouci bude pokračovat. Během červnových svátků města se představí na Horním náměstí nová socha z písku. Město oznámilo, že bude věnovaná skladateli Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. A to při příležitosti 270. výročí jeho narození. Klesá výroba piva českých a moravských minipivovarů. Loni uvařili 383 tisíc hektolitrů piva, což je meziročně o 8 tisíc hektolitrů méně. V Česku nyní působí 520 minipivovarů.
5: České minipivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 minipivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní. Stejně jako loni, v loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
4: Říká za svaz minipivovarů Michal Voldřich. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.
2: Mistrovství světa v hokeji.
4: Česká hokejová reprezentace na mistrovství světa překvapivě zaváhala se Slovinskem a prohrála 2:3 po prodloužení. Hlavní postavou utkání byl rodák z Mostu Lukáš Horák, který ve slovinské brance výrazně pomohl k senzační výhře outsidera turnaje. Češi budou mít v neděli volno, další zápas je čeká v pondělí proti Švédsku.
2: Rádio Haná. S námi máte přehled
3: i v neděli.
2: Počasí.

0: před exitem Lipník nad Bečvou Loučka, další na D46 na trase Vyškov-Olomouc na exitu Prostějovich. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Rádio Haná
1: a Jukebox.
3: Rádio
1: Nejlepší hudební výběr.

odkazů na našem Facebooku to vypadá, že jste se s počasím nenechali odradit a dneska po celém kraji lovíte skvělé zážitky. Iveta vyrazila na festival do Šternberka a Emílie zase láká do Zámeckého parku v Čechách pod Kosířem na setkání kovářů. Pokud máte poctivý nedělní hlad,

0: našich hanáckých luhů a hájů všichni tak trochu závidíme. Hlavně nezapomeňte, pokud nám dneska napíšete na náš Facebook do komentářů, máte šance vyhrát 4 vstupenky na výstavu masožravých rostlin na olomoucké Flóře. Mějte parádní zbytek dne a my vám k tomu dál servírujeme ten nejlepší hudební výběr, dáme Sabrinu Carpenter a samozřejmě také zazpomínáme, bude Voyage.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz. Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
5: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: 14. ročníku festivalu Rock

0: Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, tam se vydáme tentokrát.
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
7: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
6: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
7: To si píš.
6: Teda Franto, to běžím říct holkám.
7: No, to běž.
1: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.

0: dopoledne, ale dobré je rozhodně taky. Na Hané vám totiž rozdáváme vstupenky na výstavu masožravých rostlin živé pasti. Ta bude na olomoucké Floře a vy tam můžete být zdarma celou rodinou, stačí jenom napsat na náš Facebook do komentářů. A my vybereme jednoho z vás. Za chvíli budeme hrát také na přání, bude Bruno Mars, ale teď pojďme mrknout na hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
1: Servírujeme pořádnou dávku hokeje. Každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Rádio Hana.
1: Jukebox. Právě teď vám hrajeme na přání.
2: Ahoj, Rádio Hana, tady Vendula. Chtěla bych nechat zahrát Anetce Držálkové k jejímu dnešnímu svátku. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. Přání se připojuje bráška Prokop, mamka s taťkou a Kubiček s tetou a se strejdou. Měj se hezky, Ani, a užij si dnešní den. Ahoj.

0: Backstreet Boys, to je vzpomínka na 90. na rádiu Haná a dál budeme vzpomínat rozhodně i po 11. hodině. Bude Michael Jackson, bude také Luis Capaldi a nebo No Name, ale teď už se pojďme podívat na novinky. Víme, co se děje. Rádio Haná je 10.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK a další detaily má web report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Na prodeji je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Nejde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
4: 9 z 10 dětí se dostalo na 4letý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Střední školy přijaly přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému Tipsy.cz.
2: Sport.
4: Fotbalisté Sigmy Olomouc zvítězili v úvodním utkání finále nadstavby o 7. až 10. místo v Karviné 3-1. Hanáci přitom od 12. minuty prohrávali po gólu Karviné. Ještě do přestávky ale vyrovnal Růsek. Po změně stran otočil skóre Lurving a v nastavení pečetil výhru Mikulenka. Sigma si tak do odvety veze dvoubrankový náskok.
2: Počasí.
0: Mokrý máj ve $100. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť, zpočátku oblačno až zataženo, později až polojasno. Teploty už o pár stupňů vyšší, kolem 17 stupňů Celsia. Během nového týdne teploty porostou dál, postupně i nad 20 stupňů. Zpočátku však hlavně rána zůstanou chladná i s přízemními mrazíky. Na cestách buďte opatrní, můžete potkat nehody i policejní hlídky. Nehodu nám hlásíte v ulici Palackého ve Vyškově. Pozor, bouralo se také na Uhersko-Hradišťsku. Tady je nehoda mezi obcemi Staré Hutě a Buchlovice. Policejní hlídka číhá na D35 na trase Lipník nad Bečvou Olomouc na exitu Velký Újezd. Další je na D55 na trase Hulín Otrokovice před exitem na Pajedla a nebo stojí i v druhém směru Otrokovice Hulín. Tak noho splynu, ať nemáte pokutu.
2: Rádio Haná. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
3: Rádio Haná
2: a Jukebox.
3: Rádio
2: Nejlepší hudební výběr.

posloucháte Radio Hada, tohle byla Taylor Swift, ale my jsme na našem Facebooku zjistili, že dneska ne všichni korzují po výletech, někteří z vás zvelebují svá hnízdečka. Lucie má doma pořádný šrumec, včera vymalovala koupelnu, dneska ladí chodbičku a napjatě vyhlíží kurýra s novou sedačkou. To Jitka nás zdraví z hor, kde žije sice bez televize, ale za to s kupou skvělých knih a prací na hospodářství. Jitko, to zní jako dokonalá oláza klidu. Hana vsadila na výborný oběd a zasloužený relax, zatímco Zdeňka z Dagmar dneska poctivě makají v práci. Dámy, ať vám to rychle uteče. Ať už zutulňujete domov, nebo jako Lenka hrajete hry a malujete kamínky, zůstaňte s námi a taky nám rozhodně napište na náš Facebook do komentářů, co dneska podnikáte. Za chvíli totiž už vybereme jednoho z vás, komu dáme 4 vstupenky na výstavu Masožravek, která se koná příští víkend na olomoucké Flóře. Dál pokračuje taky náš nejlepší hudební výběr, bude Alex Warren a nebo Queenie.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
7: Allegro Smart

0: něco, tak Allegro. Skonto nábytek.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
4: Rádio Hana
5: a Jukebox.

Hana, který je dneska poněkud speciální. Soutěžili jsme v něm o vstupenky na Floru na výstavu masožravých rostlin s názvem Živé pasti. To se koná 23. května do 7. června a zdarma na ní s celou rodinou půjde naše věrná posluchačka Monika Hlavová. Mončo, moc gratulujeme, lístky vám posíláme na váš facebookový profil. A teď pokračuje dál nejlepší hudební výběr, je tu kapela Činasky.

0: to je vzpomínka na 90-ky na rádiu Haná, za chvíli Miley Cyrus nebo Tina Turner, ale teď krátké ohlednutí za včerejším zápasem Česko versus Slovensko na mistrovstvím hokej světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Včerejší hokejový večer

0: soutěže. V brance totiž stál opět Lukáš Horák, jméno, které zní vyloženě česky. Jak se vlastně stane, že český brankář obléká dres jiné země? Lukáš Horák získal slovenské občanství teprve loni, za Slovensko však startuje na mistrovství světa už po druhé. Má ale na kontě také extraligový titul s Litvínovem. Dobře se zná s Radimem Rulíkem i Jiřím Šlégrem. Na nejvyšší úrovni se v Česku přesto nikdy moc neprosadil a tak se vydal do zahraničí. V Lublani se mu tak zalíbilo, že se vyřídil slovenské občanství. A tak včera české střelce dlouhé minuty doháněl k frustraci. Po zásluze byl vyhlášen nejlepším hráčem Slovenska a člověka pak napadne jedna otázka. Jestli jsme si ho přece jen z Česka neměli nechat utéct.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
5: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent, tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

Jste a vy jste měli v dnešním jukeboxu šanci vyhrát lístky na výstavu masožravých rostlin, která se bude konat na olomoucké Floře. Ještě jednou gratulujeme naší výherkyni Monice Hlavové, ale teď už pojďme mrknout na to, co nás čeká po 12. hodině. Dál si budeme hrát samozřejmě ten nejlepší hudební výběr. Hit

0: nebo song Bloodline. Teď už ale pojďme do Uničova a do Litovle. Tady si můžeme nově půjčit sdílená kola. Radio Haná je 11.55.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol. V Uničově jich je k vypůjčení 40.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
2: Sport.
4: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
2: Počasí.
0: Zamračený víkend pokračuje, ale aspoň se můžeme těšit na ten příští. To meteorologové předpovídají sluníčko a až 25 stupňů Celsia. Aktuálně je ale na Moravě ještě stále zataženo, místy se může vyskytnout déšť. K večeru už přehánky nečekáme a teploty se budou pohybovat během dne kolem 12 až 15 stupňů. Zítra by už mělo být o pár stupňů tepleji a přehánky jen ojediněle.

0: tak tady počítejte se značným omezením. A až do července se dělá nové osvětlení mezi obcemi Troubelice Lasce, taky tady počítejte s částečnou uzávírkou. Šťastnou cestu!
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Právě její vystoupení patřilo podle fanoušků k nejvýraznějším momentům celého finále. Druhé místo obsadil Izrael, třetí skončilo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka s písní Crossroads nakonec skončil na 16. příčce.

0: ať už fandíte velkým eurovizním show nebo ne, letošní ročník znovu ukázal, že hudba dokáže spojit miliony lidí napříč Evropou a nás spojuje ten nejlepší hudební výběr už za moment.
1: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
2: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
3: Píše se rok 1141, od vsi k městu, příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
6: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodeje.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Dneska je to pořádná narozeninová sešlost. Slaví zpěvák a tanečník Jiří Korn, fotbalový elegán David Jarolím a

0: nebo radši pohodičku. Dál si s námi užívejte neděličku.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Tady je Rádio Hana.

Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Jdeme na zprávy. V Olomouci odstartovala divadelní Flóra. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
1: Snažíme se, aby byl program divadelní Flóry co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
0: Říká ředitel divadelní Flóry Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Je to potvrzené. Úterní znečištění řeky Moravy u Otrokovic a Kroměříže způsobily ropné látky. Dostali se do ní nejspíš výplachem z kanalizace, píše i dnes.cz. K úhynu zvířat v souvislosti s havárií nedošlo. Nečistoty odstraňují hasiči. Policisté již mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Relikvii patronky rodiny vzal pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí v úterý večer. Ve čtvrtek policie zadržela 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže.
2: Sport.
0: Další utkání v první baseballové lize čeká olomoucký tým Skokanů. Odehrají dvě utkání proti Olympii Blansko. Střety klubů z našeho regionu, které se budou hrát v Blansku v areálu Strawberry Field, jsou v plánu během nedělního odpoledne.
2: Počasí.
3: Tropy v půlce května. To už tady dlouho nebylo. Tento teplotní rekord se naposledy zapsal 17. května v roce 1798. Nám to dneska vešplhá maximálně na 15 stupňů, takže se rozhodně přioblečte.

Olomoučtí řidiči pozor, už zítra startuje letošní největší silniční oprava ve městě. Na Stupkově ulici projdou obnovou silnice, chodníky i osvětlení. Těšit se můžeme i na nová

0: vám přejeme pohodovou jízdu na víkendových cestách.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
2: Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: nevyhodíte. My se postaráme o to, aby vám tato pohoda vydržela co nejdéle. Rádio Hana a nejlepší hudební výběr pokračuje.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
4: Jak

0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k páté.

0: domy nábytku, ty s tou červenou židlí.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmů. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
3: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
4: Nedráždi mě, Mavericku, jsi nedisciplinovaný pilot.
2: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
4: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z téhle jednotky vyslat na Miramar.
2: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
5: Kikiriki!
6: Čau, štístko.
7: Jak je?
6: Víš, že jedeme na dovcu?
2: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
4: Snad to tam bude dobrý.
2: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
8: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
2: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
9: It was always about the band. Just with you through thick and thin.
1: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Posloucháte Rádio Hana.

0: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Podíváme se do Olomouce. Tradice pískových soch u radnice v Olomouci bude pokračovat. Během červnových svátků města se představí na Horním náměstí nová socha z písku. Město oznámilo, že bude věnovaná skladateli Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. A to při příležitosti 270. výročí jeho narození. Klesá výroba piva českých a moravských minipivovarů. Loni uvařili 383 tisíc hektolitrů piva, což je meziročně o 8 tisíc hektolitrů méně. V Česku nyní působí 520 minipivovarů.
4: České minipivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 minipivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní. Stejně jako loni, v loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
3: Říká za svaz mini pivovarů Michal Voldřich. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Česká hokejová reprezentace na mistrovství světa překvapivě zaváhala se Slovinskem a prohrála 2-3 po prodloužení. Hlavní postavou utkání byl rodák z Mostu Lukáš Horák, který ve slovinské brance výrazně pomohl k senzační výhře outsidera turnaje. Češi budou mít v neděli volno, další zápas je čeká v pondělí proti Švédsku.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.

zapadá kolem 8:30 večer a ráno nás probudí už po 5:00. Stále ale bude schované za mraky, a to hlavně dopoledne. Ojediněle může i zítra sprchnout a teploty se budou držet do 17 stupňů. Pozor si dejte na uzavírku v Olomouci, v ulici Švermova. Uzavírku si vyžádala dopravní obsluha vazební věznice Olomouc. Projet ulicí nebude možné

0: do 26. června.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: víc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Rádio Hana.
2: Kudy

také domů. Na Rádiu Hana řešíme, co dneska máte v plánu. Je to velký jarní úklid, nebo vyhrálo spíše sladké nic nedělání? Pokud jste zvolili tu první možnost, tak si pojďte s námi udělat domácí univerzální čistič, ať pro něho nemusíte do obchodu a hlavně, ať uklízíte bez chemie. Do větší nádoby dejte jeden díl bílého octu a 4 díly vody. Třeba 100 ml octu a 400 ml vody. Do vody s octem hoďte citronovou kůru nakrájenou na velké kousky a nakapejte asi 10 kapek esenciálního oleje. Teď to nalijte do rozprašovače a hurá na jarní úklid. Radio Hana.

0: Hana. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
2: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
4: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Podrobnosti píše Šumperský a Jesenický deník. Cyklostezka Bečva láká na společnou výšku, do provozu se chystá i oblíbený cyklobus. Co všechno se v Přerově chystá, se dozvíte na jejich stránkách Přerov.eu. A my jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Haná.
1: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Tady je Rádio Haná.

Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK a další detaily má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na prodej je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Nejde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: 9 z 10 dětí se dostalo na 4letý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Střední školy přijali přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému Tipsy.cz.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc zvítězili v úvodním utkání finále nadstavby o 7. až 10. místo v Karviné 3-1. Hanáci přitom od 12. minuty prohrávali po gólu Karviné. Ještě do přestávky ale vyrovnal Růsek. Po změně stran otočil skóre Lurving a v nastavení pečetil výhru Mikulenka. Sigma si tak do odvety veze dvoubrankový náskok.
1: Počasí.
2: Mokrý máj ve 100 dolaraj. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť, zpočátku oblačno až zataženo, pozdravujeme.

20 stupňů. Zpočátku však hlavně rána zůstanou chladná i s přízemními mrazíky.

0: cestou u budovy ředitelství nemocnice. A v Šumperku je stále uzavřen most přes řeku Desnou na ulici Hraběšická. Objíždíme to až do konce července. Tak hlavně opatrně a pohodu za volantem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
2: Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

Neděli si užíváte s rádiem Hana, máme 17. května a věděli jste, že dnes slavíme Světový den telekomunikací. Je to ideální příležitost propojit se s těmi, které jste dlouho neslyšeli. Nebo se jednoduše propojte s námi skrze vlny éteru. My s vámi komunikujeme pomocí těch největších hitů, které vám zaručeně zvednou náladu i v tom nejšedivějším dně, anebo pomocí Facebooku. Tam nám můžete napsat, jak

0: CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mám se, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.

0: Kam vyrazit?
1: Nedělní odpoledne si užíváte s naším rádiem, se kterým se nikdy nenudíte. Neseme vám přehled toho nejlepšího z našeho regionu. V 7 hodin v Olomouci vypukne velká divadelní smršť v rámci divadelní flóry. V Tramtárii dávají Třaskavého boha masakru v Redutě Syrana a Moravské divadlo láká na

0: U Ničově je dneska Míša Růžičková a její ostrov písniček a na zámku v Čechách pod Kosířem vystavují ikonický obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století a k vidění je tady až do září. Tak si užijte zbytek neděle, ať už budete vyrážet kamkoliv. Na cestu si nalaďte naše rádio.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky,
1: emoce,
3: zákulisní drby,
1: atmosféra
3: i ověřené info.
4: No to určitě.
5: Jo, určitě.
1: Brousíme brusle,
3: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
3: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
3: protože tento měsíc je trenérem úplně každý.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: Rádio Hana.

Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Připravili jsme si pro vás zprávy. Efektivní a ekologický pohyb po Uničově a Litovli. Nově tu můžeme jezdit na sdílených jízdních kolech. V rámci sdílení budou dokonce města propojena. Lze si tak kolo vypůjčit v Uničově a přejet do Litovle a naopak. Sdílení kol nese ekologickou dopravu a usnadňuje pohyb po městech i pohyb mezi nimi. V Litovli máme k jízdě v ulicích města zaparkovaných 30 sdílených jízdních kol, v Uničově jich je k vypůjčení 40.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Milionový podvod na Prostějovsku. Policie řeší případ ženy z Prostějovska, která si od dubna volala a psala s podvodníky, kteří jí slibovali zaručené výnosy z investic. Naposílala jim přes 2,25 milionu korun, než zjistila, že jde o podvod. Kroměříž opraví svou radniční věž. Město zahájí rekonstrukci věže historické radnice na Velkém náměstí v červnu. Oprava památky potrvá do června 2027 a zahrne fasádu, vnitřní prostory i restaurátorské práce.
1: Sport.
0: Druhou změnu během sezóny hlásí na trenérském postu fotbalisté Prostějova. Na lavičce klubu Národní ligy končí Jan Podolák, který dokázal s klubem vyhrát jediné z 12 utkání, v nichž prostějovské koučoval. Teď povede tým sportovní ředitel Jiří Balcárek.
1: Počasí.
2: Zamračený víkend pokračuje.

déšť. K večeru už přehánky nečekáme a teploty se budou pohybovat během dne kolem 12 až 15 stupňů. Zítra by už mělo být o pár stupňů teplej a přehánky jen ojediněle.

0: tak tady počítejte se značným omezením. A až do července se dělá nové osvětlení mezi obcemi Troubelice Lasce, taky tady počítejte s částečnou uzavírkou. Šťastnou cestu!
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr. Let's make

0: tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: naprosto správně. Kalorie se v neděli nebo o víkendu přece nepočítají. To je staré známé pravidlo. Udělejte si, jak se v dnešní době říká, takzvaný cheat day. A oslaďte si dnešní den s námi. Rádio Haná vám k tomu bude hrát dál ten nejlepší hudební výběr. Už za moment.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
5: 14. ročníku festivalu

0: Zatímco většina lidí si ze Švýcarska vozí sýry nebo suvenýry, hokejová elita si tam letos přijela pro úplně jiný kov. My pro vás bedlivě sledujeme každý zápas a dáváme pozor, aby v obranách bylo méně děr než v pravém ementálu a aby tempo na ledě šlapalo jako ty nejlepší švýcarské stroje. Ať už jste v práci nebo na cestách, s námi budete vždycky v první řadě přímo u mantinelu. Servírujeme vám ty nejčerstvější novinky ze šampionátu s energií, která vás zvedne ze židle. Ladíte Rádio Haná. Víme první, jak se hraje o hokejový trůn.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Včerejší hokejový večer byl

0: V brance totiž stál opět Lukáš Horák, jméno, které zní vyloženě česky. Jak se vlastně stane, že český brankář obléká dres jiné země? Lukáš Horák získal slovenské občanství teprve loni, za Slovensko však startuje na mistrovství světa už po druhé. Má ale na kontě také extraligový titul s Litvínovem. Dobře se zná s Radimem Rulíkem i Jiřím Šlégrem. Na nejvyšší úrovni se v Česku přesto nikdy moc neprosadil a tak se vydal do zahraničí. V Lublani se mu tak zalíbilo, že se vyřídil slovenské občanství. A tak včera české střelce dlouhé minuty doháněl k frustraci. Po zásluze byl vyhlášen nejlepším hráčem Slovenska a člověka pak napadne jedna otázka. Jestli jsme si ho přece jen z Česka neměli nechat utéct.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. V Olomouci odstartovala divadelní flóra. Soubory z Česka a zahraničí tu představí divákům inscenace, hudební divadlo i koncerty. Letošním tématem přehlídky je solidarita.
4: Snažíme se, aby byl program divadelní flóry co možná žánrově nejpestřejší. Se povedlo docela reprezentativně pokrýt německojazyčnou divadelní oblast, což je naše doména dramaturgicky, co se zahraničí týká. Budeme tady mít umělce jak z Německa, tak z Rakouska i ze Švýcarska.
3: Říká ředitel divadelní flóry Petr Nerušil. Podrobnosti k festivalu najdeme na webu divadelniflora.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Je to potvrzené. Úterní znečištění řeky Moravy u Otrokovic a Kroměříže způsobily ropné látky. Dostali se do ní nejspíš výplachem z kanalizace, píše i dnes.cz. K úhynu zvířat v souvislosti s havárií nedošlo. Nečistoty odstraňují hasiči. Policisté již mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Relikvii patronky rodiny vzal pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí v úterý večer. Ve čtvrtek policie zadržela 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže.
1: Sport.
3: Další utkání v první baseballové lize čeká olomoucký tým Skokanů. Odehrají dvě utkání proti Olympii Blansko. Střety klubů z našeho regionu, které se budou hrát v Blansku v areálu Strawberry Field, jsou v plánu během nedělního odpoledne.
1: Počasí.
2: Tropy v půlce května, to už

0: tak vám přejeme pohodovou jízdu na víkendových cestách.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
2: Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

Nemusíte mít vůbec žádné výčitky svědomí, že sedíte doma u horké kávy a absolutně nic neděláte. Zachumlejte se do deky a užívejte si ten klid, a nebo konečně vytáhněte s rodinou tu deskovou hru, kterou normálně není čas hrát. Radio Haná vám k tomu bude dál hrát jen ten nejlepší hudební výběr.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Rádio Haná.
1: Jsme online na radiohana.cz.
0: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
2: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
6: No a? Však ať vozí, říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
5: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
6: To si píš.
5: Teda Franto, to běžím říct holkám.
6: No, to běž.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
8: Těšíte se na sezónu?

0: Když něco, tak Allegro.
1: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
2: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
3: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty, dře

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Dneska je to pořádná narozeninová sešlost. Slaví zpěvák a tanečník Jiří Korn, fotbalový elegán David Jarolím a éterická zpěvačka Eň.

0: nebo radši pohodičku, dál si s námi užívejte neděličku.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.
3: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový single Selhání a děkujeme Rádiu Haná, že podporuje naši muziku.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Podíváme se do Olomouce. Tradice pískových soch u radnice v Olomouci bude pokračovat. Během červnových svátků města se představí na Horním náměstí nová socha z písku. Město oznámilo, že bude věnovaná skladateli Wolfgangu Amadeovi Mozartovi. A to při příležitosti 270. výročí jeho narození. Klesá výroba piva českých a moravských minipivovarů. Loni uvařili 383 tisíc hektolitrů piva, což je meziročně o 8 tisíc hektolitrů méně. V Česku nyní působí 520 minipivovarů.
3: České minipivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 minipivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní. Stejně jako loni, v loňském roce nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
2: Říká za svaz minipivovarů Michal Voldřich. Epidemie děsivé nemoci, která zabíjí, propukla ve střední části Afriky. Ebola se šíří na severovýchodě Konga, informuje ČT. Zatím této vysoce nakažlivé krvácivé horečnaté nemoci podlehlo 65 lidí.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: Česká hokejová reprezentace na mistrovství světa překvapivě zaváhala se Slovinskem a prohrála 2:3 po prodloužení. Hlavní postavou utkání byl rodák z Mostu Lukáš Horák, který ve slovinské brance výrazně pomohl k senzační výhře outsidera turnaje. Češi budou mít v neděli volno, další zápas je čeká v pondělí proti Švédsku.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v neděli.
0: Počasí.

půl deváté večer a ráno nás probudí už po páté. Stále ale bude schované za mraky a to hlavně dopoledne. Ojediněle může i zítra sprchnout a teploty se budou držet do 17 stupňů. Pozor si dejte na uzavírku v Olomouci, v ulici Švermova. Uzavírku si vyžádala dopravní obsluha vazební věznice Olomouc. Projet ulicí nebude možné až

0: 26. června.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

Radio Hana. Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

nejlepší hudební výběr a ti nejlepší interpreti se včera vybírali na Eurovizi. A letošní Eurovizi úplně poprvé v historii vyhrálo Bulharsko. Jubilejní 70. ročník ovládla zpěvačka Dara s energickou písní Bangaranga, která si získala diváky i poroty po celé Evropě.

Právě její vystoupení patřilo podle fanoušků k nejvýraznějším momentům celého finále. Druhé místo obsadil Izrael, třetí skončilo Rumunsko. Český zástupce Daniel Žižka s písní

ať už fandíte velkým eurovizním show nebo ne, letošní ročník znovu ukázal, že hudba dokáže spojit miliony lidí napříč Evropou a nás spojuje ten nejlepší hudební výběr. Už za moment.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany Karimat.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jaro je v našem vysílání plné výletů. Pravidelně voláme do moravských jeskyní, objevujeme nejhezčí cyklostezky, touláme se historií po hradech a po zámcích a dnes míříme na jedno z nejkouzelnějších hradních míst v našem kraji. Na telefonu kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Jak se letos na Sovinci máte? Čím žijete? Co chystáte v této sezóně?
2: Tak máme se tady báječně, ono to na Sovinci vlastně ani jinak nejde. Jinak v letošním roce připravujeme například tři nové výstavy. Jedna již začala, to jsou kovářské a prašnářské práce studentů střední odborné školy z Jeseníku. Druhá pak začne na sklonku května, no a třetí pak na začátku června, to bude právě výstava fotografií Jindřicha Štrajta. Do začátku prázdnin bychom rádi otevřeli další dosud zavřenou část hradu, to jsou hradní bastiony, což je forma opevnění. A co se týká akcí, tak rád bych například zmínil 23. a 24. května řemeslný jarmark, pak 6. a 7. června myslivecké letní slavnosti. Velkým lákadlem bude v neděli 7. června asi hodinné vystoupení části Moravské filharmonie.
1: Těšíme se, pane kasteláne, vy na Sovinci trávíte spoustu času. Máte nějaké nejoblíbenější místo na hradě, kde to má pro vás speciální atmosféru?
2: Tak to je dobrá otázka. Pokud bych si měl vybrat asi jedno to místečko, takzvaný Horní hrad, kde je vidět velká část samotného hradu a i taky nádherné okolí Sovince.
1: Každý správný hrad má svoje tajemství. Má i Sovinec nějaké své legendární strašidlo, ducha nebo nějakou pověst?
2: Tak já s oblibou říkám, že největším a nejzlavnějším strašidlem jsem tady já. Ale kromě mě se nám tady údajně zjevují ohnivý kůň nebo sový princezna.
1: Naším hostem byl kastelán hradu Sovinec Michal Koutný. My moc děkujeme za pozvání na hrad a přejeme, ať letošní sezóna na Sovinci přinese spoustu zvědavých návštěvníků, dobrodruhů a jak se vám daří. Naslyšenou.
2: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
3: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK a další detaily má web report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na prodej je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Nejde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: 9 z 10 dětí se dostalo na čtyřletý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Střední školy přijaly přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému tipsy.cz.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sigmy Olomouc zvítězili v úvodním utkání finále nadstavby o 7. až 10. místo v Karviné 3-1. Hanáci přitom od 12. minuty prohrávali po gólu Karviné. Ještě do přestávky ale vyrovnal Růsek. Po změně stran otočil skóre Lurving a v nastavení pečetil výhru Mikulenka. Sigma si tak do odvety veze dvoubrankový náskok.
0: Počasí.
2: Mokrý máj ve stodole ráj. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť, zpočátku oblačno až zataženo, později.

20 stupňů. Zpočátku však hlavně rána zůstanou chladná i s přízemními mrazíky.

0: budovy ředitelství nemocnice. A v Šumperku je stále uzavřen most přes řeku Desnou na ulici Hraběšická. Objíždíme to až do konce července. Tak hlavně opatrně a pohodu za volantem.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

navíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz. Radio.

0: naplno sami pro sebe. Puste si nás o něco hlasitěji a nechte se unášet na vlně té nejlepší pohody. Rádio Hana a ten nejlepší hudební výběr už za moment.
1: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové Horce.
1: Roková Horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: o čem se píše?
1: S naším rádiem jste vždycky v obraze. Pojďme se mrknout, co se řeší v našem regionu. Olomouc hostí největší běh pro paměť národa. Její výtěžek podpoří dokumentování vzpomínek pamětníků, vzdělávací programy i pomoc bývalým politickým vězňům a disidentům. Kdy a kde se běží, se dozvíte na Olomouckém reportu. Pláštěnka a voděodolné boty patřily k nezbytné výbavě účastníků pochodu Pivovarská čtvrtka. I přes nepřízeň počasí se v sobotu na pochod pod hůřím Jeseníků vydalo množství lidí. Podrobnosti píše Šumperský a Jesenický deník. Cyklostezka Bečva láká na společnou výšťku, do provozu se chystá i oblíbený cyklobus. Co všechno se v Přerově chystá, se dozvíte na jejich stránkách Přerov.eu. A my jedeme dál.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Haná. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května. Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Haná.

0: 90 v 8.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a

0: první dobu nevykračuješ, začínáš až na druhou. Počkáš si na ní, jasný?
1: Už jsem ti říkala, že tyhle tance neumím.
0: Tak raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři.

0: Jedete mimo náš signál?
1: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
0: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
1: www.radiohana.cz
0: nebo si stáhněte apku Rádia Hana.
2: Rádio Hana.
1: Přejeme večer na jedni.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Dneska je to pořádná narozeninová sešlost. Slaví zpěvák a tanečník Jiří Korn, fotbalový elegán David Jarolím a éterická zpěvačka Eňa, která má půlku latiny. A je tu i horolezec Leopold Sulovský. Určitě si vzpomenete, jak 17. května v roce 1991 zdolal Mount Everest. Ať už máte v plánu výšlap nebo radši pohodičku, dál si s námi užívejte neděličku.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná. Olomouc, Prostějov a Přerov.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana,
1: Skyrock
0: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Hana. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
1: Christian Grey.
2: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Ano. Já vím, jak je to děsivé. Já se poprvé cítil stejně.
1: Tady je Radio Hana.
2: Hezký víkend.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V klidu se posaďte a nalaďte se na filmové premiéry tohoto týdne v moravských kinech. Průvodce nám udělá Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Kromě úspěšného filmového dua Ďábel nosí Pradu 2 a Michaela můžete tento týden nově vidět trojici filmu. Tedy nově. V tomto případě nově na velkém plátně. Protože v remasterované verzi ke svému 40. výročí přichází naprostá filmová legenda. Top Gun. Film bude samozřejmě digitální a v některých kinech i ve formátech, které v roce 1986 ani neexistovaly.
3: Chci jen sloužit své vlasti a být nejlepším pilotem armády.
4: Nedráždi mě, Maverick, jsi nedisciplinovaný pilot.
2: Zajímavostí je, že Tom Cruise měl v době natáčení 23 let a šušká se, že ještě jeden díl Top Gunu se chystá vyprodukovat.
4: Možná jsi dobrý. Nejradši bych tě naplácal zadek, ale nemůžu, mám tu jiný problém. Musím někoho z týhle jednotky vyslat na Miramar.
2: Tak to teď berte jako přípravu a rekapitulaci.
5: Kikiriki!
6: Čau, štístko.
7: Jak je?
6: Víš, že jedeme na dovču?
2: Tenhle animák bude zajímat nejen maturanty. Pro děti to bude dobrodružný příběh o zvířatech, pro dospělé společenské zrcadlo. V roce 1945 George Orwell vydal svůj velký román Farma zvířat. A vy máte nyní možnost jej zhlédnout v podobě, která bude dostatečně hravá, ale zároveň nově převyprávěná společenská výpověď.
8: Snad to tam bude dobrý.
2: V poslední době se v kinech objevují hojně koncertní filmy. Má to své opodstatnění. Podstatou koncertu je zvuk. Aby vám z něj šel mráz po zádech, musíte být přímo na místě nebo někde, kde se zvuk věrohodně reprodukuje. A na to jsou perfektní kinosály, ve kterých se tento týden rozeznívají Iron Maiden, Burning Ambition.
9: Any long career is gonna have ups and downs, and you just kind of ride with it.
2: Ve filmu uslyšíte mnoho klíčových skladeb a také se dozvíte něco z autentických vyprávění.
10: It was always about the band. Just with you through thick and thin.
1: Remasterovaný Top Gun 1 z roku 86, animák Farma zvířat nebo koncertní film o Iron Maiden jsou filmové novinky 20. týdne tohoto roku a vše pro nás zajistil Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme.
2: Díky Lukáši a přeji příjemné jarní dny.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
11: Květnové novinky Rádia Haná.
12: Peníze létají eterem.
11: Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
13: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
14: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
12: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu
11: a z obyčejného dne
12: může být den výherní.
13: Hrajte taky s Rádiem Haná.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraje v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana. Rádio Hana.

0: námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK a další detaily má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na prodej je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Jde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: 9 z 10 dětí se dostalo na 4letý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Střední školy přijaly přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému Tipsy.cz.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc zvítězili v úvodním utkání finále nadstavby o 7. až 10. místo v Karviné 3-1. Hanáci přitom od 12. minuty prohrávali po gólu Karviné. Ještě do přestávky ale vyrovnal Růsek. Po změně stran otočil skóre Lurving a v nastavení pečetil výhru Mikulenka. Sigma si tak do odvety veze dvoubrankový náskok.
1: Počasí.
2: Mokrý máj ve 100 dolaráj. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť, zpočátku oblačení.

0: 20 stupňů. Zpočátku však hlavně rána zůstanou chladná i s přízemními mrazíky.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme rádiu Haná, že podporuje naši muziku.

0: vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Rádio Haná. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.